0: stále stejné.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio.
1: Tady je Rádio Hana.
0: Hezký víkend.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

Vánoc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám to donese zakouslou myš, poznáš až ráno,

0: soboty na neděli díky jasnému počasí velmi dobré. Jen nad ránem může místy rušit slabý opar.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Hana. Rádio pro lepší náladu.
1: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Pozvať vás na vélet do turistického informačního centra není moc originální, ale v případě Rapotina oděláme výjimko. Krom očekávaného se toť můžete nechat klamat v Klamário. Co to je? Ož podle názvo bude v dobrým slova smyslu o nějaký šezuňk. Opticky klame, zrcadlový efekte, vizuální trike. Dobrovolně si můžete nechat ošálet váš zrak a mozek a poprat se s tím, co je jenom iluza a co realita. Optickým klamem najednou zmizet, čase naopak v zrcadlových efektech znásobit, vyrůst nebo se zmenšet a předtím se ještě vefotit. Všecko je provázaný tématem jeseníku, který toť už mají za barákem. Tož ešle si chcete nechat poškádlet svoje smysle, nebo si jenom tak zablbnout, v Rapotinském Klamário k tému budete mít možnosti až.
1: Rádio Hana.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, je tu možnost nového nasměrování. Býci, měli byste si vytvořit bezpečný prostor. Blíženci, víkend vás možná příjemně překvapí. Radci, budete silní a stabilní. Lvi, naladíte se trochu jinak než obvykle. Pany, nestrácejte půdu pod nohama. Váhy, chcete věřit tomu, že lidé jsou lepší než ve skutečnosti. Štíři, zpomalte, pak bude čas na sebereflexi. Střelci, čeká vás zásadní zkouška trpělivosti. Kozorozi, objeví se nové inspirace a nové možnosti. Vodnáři, lépe se vymezte vůči svému okolí. A co mi ryby, naše intuice prý bude silná, takže jí můžeme věřit.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

0: se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Terty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu,

0: počasí.
1: V sobotu bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno a teplota vystoupí na příjemných 24 až 27 stupňů. V neděli začne den slunečným počasím, ale během odpoledne od západu přibude oblačnosti. Večer, případně i v noci na pondělí se mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. A jedna zajímavost. Podmínky pro pozorování noční oblohy budou ze soboty na neděli díky jasnému počasí velmi dobré. Jen nad ránem může místy rušit slabý opar.
0: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Jdem hledat teplou díro. Nechte nejapných vtipku a pojďte s náma. Není to místo úplně meze turistickém a top, možná i proto sem nevede žádná značená trasa. Ale to neznamená, že je to sem zbytečná cesta. Ale bylo by dobrý, kdyby jste si to v cestovatelském deníčku poznamenali na dobu, až se ochladí. Teplá díra, tak se tomu místo skutečně říká, je totiž průrva po sopečné činnosti. To, že je jasný, že předminulé týden to nebylo. Šachtou z hlubokého podzemí vychází na povrch teplý vzduch, v chladnějším období zhmotněné obláčkem páre, až to vypadá, že je to rovno komín z pekla, pod kterým pekelníci překládají. Ale žádný strach. Cestu k teplé díře musíte najít sami podle mape, třeba ze silnice z Dolan do Jivové.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáš, i všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom, vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marku, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Posloucháte živé víkendové vysílání Rádia Hana Víkend, trávíme společně. No a už jste aktivní i na sociálních sítích, tak třeba na našem Facebooku už teď můžete napsat, jak se máte, co děláte. No a už je tady mnoho komentářů, tak se připojte.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Tak na to se těšíme. Dobré ránko, máme zprávy.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
4: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
3: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům.
1: Sport.
3: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.

0: Káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: V sobotu bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno a teplota vystoupí na příjemných 24 až 27 stupňů. V neděli začne den slunečným počasím, ale během odpoledne od západu přibude oblačnosti. Večer, případně i v noci na pondělí, se mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. A jedna zajímavost. Podmínky pro pozorování noční oblohy budou ze soboty na neděli díky jasnému počasí velmi dobré. Jen nad ránem může místy rušit slabý opar.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: víkendový playlist nabitý fantastickou 80 od Starship. Nothing's gonna stop us now, 7.16. Jak jste zvyklí v tomhle čase, váš víkendový horoskop.
1: Hvězdy ví, Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, je tu možnost nového nasměrování. Býci, měli byste si vytvořit bezpečný prostor. Blíženci, víkend vás možná příjemně překvapí. Radci, budete silní a stabilní. Lvi, naladíte se trochu jinak než obvykle. Pany, nestrácejte půdu pod nohama. Váhy, chcete věřit tomu, že lidé jsou lepší než ve skutečnosti. Štíři, zpomalte, pak bude čas na sebereflexi. Střelci, čeká vás zásadní zkouška trpělivosti. Kozorozi, objeví se nové inspirace a nové možnosti. Vodnáři, lépe se vymezte vůči svému okolí. A co mi ryby, naše intuice prý bude silná, takže jí můžeme věřit.
1: Hvězdy ví,
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
4: Tohle je Rádio Hana. Zas

0: Baby Goodbye. Ale Farbe Nahané.
1: Informujeme a bavíme. To Nahané umíme.
0: Vysíláte s námi vaše skvělé tipy, kam vyrazit o víkendu, máme na našich sociálních sítích, tak třeba na Facebooku můžete napsat i vy jako Romča. Nevím, jestli je to pro mnohé super, ale my dneska vytahujeme kamaráda na

0: rekonstrukci bitvy z 30leté války, sokolnické ukázky i kaskaderské grotesky. Pokud dáváte přednost vodě, na olomouckých Poděbradech můžete otestovat dneska nejrůznější vodní vybavení od 11 hodin. No a od 3 hodin odpoledne naplno ožije naše olomoucká korunní pevnůstka. Tady vypukne fantastický Jelen Fest, samozřejmě s kapelou Jelen, dětským koncertem, velkým doprovodným programem i večerní show. Vstupenky jsou ještě na místě. No a počasí to bude jelení, bude se zelenit, protože dneska bude skoro jasno až polojasno, teploty budou atakovat 30. Zítra může sprchnout, tak si to užijte.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz
0: Jeleni už za chvilku a taky skvělý Jamiroquai nahané.
1: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Radio Hana.
2: Dobré ráno.

0: prázdninový speciál Rádia Hana.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Je léto a my jedeme na dovolenou. I když mnozí nedáme dopustit na tuzemské kempy a české památky, tisíce dalších vyráží za sluncem do Chorvatska nebo Itálie. Schválně, jestli tyhle destinace dostatečně známe. Víte, že v Dubrovníku a také ve Splitu platí nová pravidla pro parkování. V historických centrech nesmíme nechat auto. Za porušení hrozí sankce v řádu několika stovek eur. A v Itálii letos masivně přitvrdili proti plážovému nešvaru z ručníky. Pokud si na pláži v oblíbených letoviscích jako Toskánsko nebo Sardinie necháte ručník přes noc, abyste si zarezervovali místo, pobřežní stráž vám ho zabaví a na místě ještě můžete dostat tučnou pokutu. Doma nebo v cizině, s námi vás žádné letní trable nečekají.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Chris de Burke, tohle je Lady in Red. Milujeme 80. léta, hit za hitem i po 8. hodině. Připraveny zprávy, aktuální počasí, doprava bouralo se v Úsově.
1: Hit za hitem.
0: A hodinu roztočí Pet Shop Boys.

0: ranní italská kávička už se blíží a taky výlet do Bergama. Hrajeme celé léto, celé prázdniny, 7.56.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Vítejte u nich. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé, jde o opravy povrchu či instalaci kabeláže nebo modernizaci. A souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report.cz. Velké fotografie klíčových okamžiků dějin můžeme vidět v Šumperku. Ten se zařadil mezi pár měst v Česku, kde se koná unikátní venkovní výstava Czech Press Photo. Vernisáž se koná ve čtvrtek v 17 hodin před divadlem.
2: Sport.
4: Cílem vrátit se do horní třetiny ligové tabulky vstupují do nové sezóny fotbalisté Olomouce. V uplynulé sezóně si Hanáci sice hrají jarní play-off konferenční ligy, v domácí soutěži ale končí na 7. místě. Jaké jsou ambice klubu před novým ročníkem? Na to odpovídá předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil.
5: Loňskou sezónu jsme si užili, udělali jsme obrovský úspěch v pohárech a letos bohužel jsme doplatili na tu neskušenost nováčka v pohárech, ale ambice rozhodně máme, chceme skončit do top 6 a pak uvidíme, pak se porveme v top 6 o co nejlepší umístění a samozřejmě bychom si rádi poháry znova zahráli, ale v tuto chvíli ten krátkodobý cíl je top 6 pro tu sezónu.
4: To hovoří předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil. Do ligy vstupuje Sigma v neděli duelem v Jablonci, domácí premiéru si pak odbývá o týden později proti Mladé Boleslavi. Tolik víkendové zprávy, které připravil Tom Gottwald, a za celý náš tým vám přeju pohodový víkend.

0: Káva, cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Víkend před námi nabízí dvě tváře léta. Sobota láká na vytouženou pohodu u vody. Sluníčko vyšlo v 5.19, obloha zůstane polojasná, teploty kolem 29 stupňů. Zítra může přijít postupně změna, od západu se zahušťují mraky a přináší přehánky i lokální bouřky. Podle meteorologů jde ale jen o typické letní osvěžení, které příjemně prořízne teplý vzduch. Víme, jak se jezdí tady, zdravíme za volant. Pokud projíždíte Úsovem, místo nebezpečné, dopravní nehoda, průjezdná s velkou opatrností, počítejte se zdržením až do 9:30. Měřený úsek vás čeká na D1, když jedete z Vyškova na Říkovice. Je na exitu Kroměříž západ, je tu policejní hlídka. V Kroměříži zůstáváme, Osvoboditelů, Velehradská nebo Moravská. Probíhá výstava sportovních aut i treku, tak se na místě pohybujte opatrně. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Posloucháte Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Dozvíte se na konci dnešního kalendária. Dneska je 25. července, svátek slaví všichni Jakubové, Kubíci, Jakoubkové. Tohle tradiční jméno pochází z hebrejštiny a znamená ten, kdo se drží za patu nebo druhorozený. Kubové všecko nejlepší. Kdo slaví narozky? 69. má populární americký herec Matt LeBlanc, kterého všichni známe jako Joeyho ze seriálu Přátelé. 73 dneska slaví textařka Gabriela Oswaldová a 36 svíček na dortu svoukne písničkář Pokáč. Pohled do historie nás zavede do roku 1648, kdy švédská vojska během 30-leté války vtrhla do Prahy a vyrabovala cenné umělecké sbírky. A dnešek je taky světovým dnem prevence proti tonutí a neoficiálním dnem IT administrátorů. Ano, ajťáků. Takže co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Začne hledat tlačítko Power On. Je sobota 25. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Don't Dream Is Over, léto roku 1987, prázdniny roku 2026, 25. červenec, dobrý den, půl deváté.
1: Informujeme a bavíme, to nahané umíme.
0: Prázdniny tady u nás v našem regionu nabízí pořád skvělé zážitky. Horní náměstí Olomouc, dneska od 19. hodiny festival Colores, žhavá latinsko-americká salsa, skvělou hudební labutku nabízí od 8 večer i Bounty Rock Café, francouzská kytaristka a zpěvačka Alice Lunicí. No a pokud hledáte originální program pro děti, můžete zamířit do olomoucké pevnosti Poznání. Dneska si vyzkoušíte nefalšovaný astronautický výcvik. Doporučuji asi na lačno. Počasí dneska skoro jasné až polojasné, ať už vyrážíte za sportem, za rodinkou nebo do práce. Bude k tomu jasná obloha, teploty kolem 29 stupňů. Zítra se zatáhne, přijdou bouřky.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz
0: Hudební pošušňáníčko Spiller anebo Simple Minds za chvilku.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: prázdninový playlist nabitý skvělou muzikou Simple Minds, She's a River. Skvělá devadesátka. Tak co, už jste někde byli, už jste někam letěli, jaká je léto, jaké je léto, jaká je dovolená?
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače z ostravského letiště.
2: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
3: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují se podklady pro posádku. V té hlavní dovolenkové sezóně je navíc provoz intenzivnější, takže se opravdu vyplatí mít klid a nespěchat na poslední chvíli.
2: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi se zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
3: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr, například

0: zvyšuje bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
0: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Postějovská z letiště Ostrava, naším dnešním hostem, děkujeme.
0: Taky děkuji, nashledanou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

posloucháte víkendové vysílání Rádia Hana. Víkend trávíme společně. Pokračuje italské léto. Co to znamená? No, řeknu. Hit za hit.

0: To není on úplně. Ale. To se italské muziky není nikdy hodně. Tak tohle je správně. Ricky Epovery, Come Vore. Až uslyšíte kompletní, voláte ranní balík pravé italské kávy a možnost jet do Bergama. Letní soutěž pokračuje. Máme zprávy.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Do kašen se neleze. Kašnou se brodil 49-letý muž a lovil peníze.
4: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku k vystřízlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu v dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalším řešením.
3: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského Sadech. Restaurování potrvá do října, píše deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř. Sport. Na Hradě to žilo tenisem. Prezident Petr Pavel přivítal české hrdinky z Wimbledonu a poděkoval jim za neuvěřitelnou reprezentaci i to, že v Česku opět probudili pravé sportovní vlastenectví. Čerstvá šampionka Linda Nosková i finalistka Karolína Muchová dorazili přímo s nablízkanými trofejemi a hlava státu od nich na oplátku dostala podepsanou wimbledonskou kšiltovku. Pavel vyzdvihl nejen jejich herní dominanci, ale i skvělé vystupování a fair play, kterým si získali srdce fanoušků po celém světě. Tolik víkendové zprávy. Připravil je pro vás Tom Gottwald a za celý náš tým vám přeji krásný a pohodový víkend.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Sobota doslova vybízí k výletům. Obloha drží polojasný ráz, teploty šplhají k 29. Pro zajímavost, historický teplotní rekord pro dnešek činí neuvěřitelných 36,3 stupně z roku 2019. Neděle sice přinese sprchu v podobě deště a přeháněk, v zákulisí se ale už chystá teplotní skok. Meteorologové varují, že víkendové deště představují na dlouho poslední kapky vláhy před nástupem dalších tropů.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, jsou tu rychlé dopravní zprávy. Jívová zasahují hasiči i policisté, dvě auta v sobě. Nehoda v Jívové se bude vyšetřovat zhruba do 11:30. Uzavřená cesta v Úsově, dořešuje se ranní dopravní nehoda. A pozor ještě na D1 ve směru na Ostravu před exitem Hulín Západ stojí porouchaný kamion, který brání provozu. Policejní hlídky jste viděli na D1 před exitem Hulín Západ a taky na trase mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi. Stojí v napajedlech na nádraží. V Hranicích, na Hranické, v Blansku, na Poříčí a taky v Bořitově. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Víkend společně.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Tento týden Jiřinka, Dan, Peťa, Michal, Jarda, Jirka, Anička, Irenka. Naše výherci italského léta.

0: pocit, že když se věci sypou, tak je možná nejlepší prostě to vzdát, co? Italská legenda Riccie Poveri v roce 1981 byla ve stejné situaci, ale udělala pravý opak. Představte si, týden před velkým festivalem od vás pláchne zpěvačka. A co teď? Zaťali zuby a nahráli emotivní baladu Come Vorrei. Výsledek? Zrodila se naprostá romance, kterou vám teď pustíme, má přesah i k nám a je to zároveň výherní song. Mám pro vás balík italské kávy a můžete být i ve finále na víkend v italském Bergamu. Co vy na to? Zavoláte? 585 22 55 88. No už to vidím, voláte.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergamu.

0: touhy a nostalgie. Italské léto na Hané.
1: Italské léto na Hané.
0: Muzika italiana, to se vždycky ozve v naší znělce. A další výherní hit odhalila naše posluchačka Pavla. Pavli, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pavli, zeptám se tak nějak jako nenápadně. Narodila jste se v minulém tisíciletí?
2: Ano,
0: dobře,
2: narodila.
0: Dobře. Tak je možné, že tu písničku znáte ještě v jiné verzi?
2: Je to možný, ale teďka si to nějak neuvědomuju.
0: No, chcete nějakou napovědu malinkou?
2: No, klidně.
0: No, tak je to vlastně přespívaná česká verze na konci 80. let. Duet Jiřího Korna s Helenou Vondráčkovou.
2: Já, ano.
0: Vzpomenete si, co se tam zpívalo?
2: Nevzpomenu.
0: Tak já připomenu, jo? Dobře.
3: Slunce je fér, to nezaspí a přeje zá.
2: To je
0: přesně ono. Že jo. No já, když jsem si to chystal tenhle vstup, tak jsem říkal, je vlastně, možná bych radši zahrál tady tu písničku, ale on to není originál a není to italsky. Slunce je fér. No, ale je to samozřejmě inspirace tohodle skvělého duetu z Itálie. Vám to vynáší v podstatě hnedka balík italské kávy a pokud chcete do italského Bergama, tak samo sebou potřeba se registrovat. Všechny informace máte na našem webu. A já moc děkuju, že jste zavolala. Co dneska budete dělat?
2: No, dneska budu odpočívat, protože jsem byla 2 dny v práci a zítra mě čeká zase práce, takže dneska bude takový odpočinkovej den.
0: No, bude krásně, tak spíš prochajda nebo jako válečka?
2: No, možná i procházka, možná i válení a možná nějaká kavárna s dobrým zákuskem a dobrou kávou.
0: A italskou muzikou, že jo?
2: Tak
0: jsem rád, že jste tu Itálii zmínila, že máte ráda kávu, tak to ta výhra sedla. Tak jo, Pavlíko, děkuji. Zdravím Štenberg. Díky.
2: Ano, nastanou.
1: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz. Zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
4: Tohle je Rádio Hana.

0: Tak třeba na Facebooku píšete, jak se máte, co děláte. Už po 10. hodině odvysíláme vaše nejlepší tipy. Tak pokračujte, ano, pokračujte. A my se podíváme na to, co se děje v našem regionu. Můžeme si užít vlastně celý víkend docela v pohodovém tempu. Od 17 hodin Smetanovy sady, promenádní koncert, to je pohodička vlastně a pozvánka už na zítřek do Olomouce. Jsou to tradiční promenádní koncerty. A olomoucká zóna kopečku po celé léto v podstatě, takže dnes i zítra velká fotosoutěž o nejhezčí mládě zvířecí. Na hradě Šternberg vás přivítají oblíbené prohlídkové okruhy. Knížecí sídlo je rodinný hrad, tak si můžete užít parádní letní dny i šťastnou cestu. No pozor, pozor, počasí k tomu bude dneska vyloženě letní. Dívám se ze studia, lístečky na stromech se ani nehnou, takže nepofukuje a vypadá to, že bude krásná sobota, teploty až 30 stupňů Celsia. Zítra se postupně zatáhne, přijdou bouřky.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz
0: Dua Lipa nebo Michael Bublé za moment nahané.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Rádio Hana.

0: Prahy. 9.41 furtovníci, hanáci, naše cestovní okénko. Už za pár vteřin, jinak Duran Duran, Mirai, anebo Garrett Gates, chystám další zprávy, počasí a dopravu.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Pozvat vás na vélet do turistického informačního centra není moc originální, ale v případě Rapotina oděláme výjimko. Krom očekávaného se toť můžete nechat klamat v Klamário. Co to je? Ož podle názvo půjde v dobrým slova smyslu o nějaký šezuňk. Opticky klame, zrcadlový efekte, vizuální trike. Dobrovolně si můžete nechat ošálet váš zrak a mozek a poprat se s tím, co je jenom iluza a co realita. Optickým klamem najednou zmizet, čase naopak v zrcadlových efektech znásobit, vyrůst nebo se zmenšet a předtím se ještě vefotit. Všecko je provázané tématem jeseníku, který toť už mají za barákem. Tož ešle si chcete nechat poškádlet svoje smysle, nebo si jenom tak zablbnout, v Rapotinském Klamário k tému budete mít možnosti až.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Rádio Haná. Nejlepší.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Jestli to ne, tak jste si to určitě zesílili a pořádně jste si zaspívali úplnou klasiku Bon Jovi, Living on the Prayer. Olomouc, Zábře, Hrýmařov, tady jsme doma, po desáté hrajeme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Belindu Carlisle. Čas na dobrý kafe je vždycky, Lucie Bílá.
2: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý...
0: Italské léto pokračuje, další výherní song je notoricky známý. Cosa della vita někdy do oběda určitě zahraje celý. A italské těstoviny můžou být vaše, tak nás laďte dál. 9.56.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
5: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
5: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
6: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
5: Řekl pro ČTK místostarosta Svitav Pavel Čížek.
1: Sport.
5: Mlýnský potok v Horce nad Moravou se už příští sobotu 1. srpna promění v dějiště jedné z nejatraktivnějších letních událostí regionu. V areálu kempu Pádlo Morava totiž vypukne populární neckiáda, která slibuje celodenní porci recese, originálních masek a napínavých soubojů na vodě. Vodní klání odstartuje od 10 hodin pohádkovými plavbami pro nejmenší. Hlavní závodní program pak nabídne nejen souboj o nejlepší netradiční plavidlo, ale i divácky atraktivní závody na traktorových duších nebo sprint na lehátkách. Vyvrcholení v podobě hlavního závodu je naplánováno na 16. hodinu, po kterém bude následovat slavnostní vyhlášení vítězů. Organizátoři upozorňují, že vjezd autem přímo do kempu je povolen pouze pro dovoz plavidel. Návštěvníci mohou parkovat u fotbalového hřiště, pro cyklisty je připraveno zázemí přímo v kempu. Tento víkendový přehled pro vás připravil Tom Gottwald. Za celé rádio vám přeji parádně strávené volné dny.
1: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled i v sobotu.
1: Počasí.
0: Víkendové teploty těsně pod hranicí třicítek a dlouhými letními večery. Sluníčko zapadá krátce před devátou. Víme, jak bude. Sobota přeje slunečním paprskům. V neděli se na mnoha místech můžou ozvat hromy a přijde sprcha. Tahle záchrana v podobě vody přichází za 5 minut 12. Například jižní Morava už v těchto dnech připomíná vyprahlou poušť. Sobota tedy skoro jasná až polojasná, neděle deštivá. Víme, jak se jezdí tady, stále pozor u Jívové, policisté vyšetřují srážku dvou aut, uzavřen jeden jízdní pruh, dvě motorky havarovaly v Mohelnici na Třebovské ulici, opatrně. Kde raději zvolnit, policii hlásíte z hranic na třídě Československé armády, stojí v Topolanech nebo na D1 u exitu Kroměříž Západ. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Rádio Hana.
1: A Jukebox. Vaše letní rádio.
4: Rádio, rádio, rádio.
1: nejlepší hudební výběr.

Posloucháte Hanou, tady je sobotní jukebox. Dnešek je plný neuvěřitelných rychlostí i životních milníků. Posluchač Dak nás zdraví na našem Facebooku z mistrovství v létání v létatelných kombinézách, kde to svíští až 300. A bez pokuty. Pavla začíná drtit páté gumy, ale nejdřív musí uklidit celý dům, tak to je jasné. Soňa jí v tom nenechává samotnou, ta dneska maluje celý obývák. Holky, Košťata a Štětce potom do kouta. Rádio Hana posílá nejlepší hudební výběr. Dagovi, ať to přežije. A vám všem, ať máte krásnou sobotu. Posloucháte Rádio Hana a dnešní jukebox.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Užívejte!
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana
12: a Jukebox.

Je to jednoduché, vy napíšete, my odvysíláme Rádio Hana a náš jukebox. Když se plány hroutí a fitness den je v ohrožení, tak by se dal nazvat tenhle vstup, protože Michal měl na dnešek obří plány, práce, bourání komína na chatě a večer pivko, jenže dcera přišla z flámu až po půlnoci, takže se raději zmohl jen na nějaký výchovný rozhovor. Ano, Ila má čistokrevný fitness den, muž maká, děti odjeli někam do zoo a tak si dává běh a taky výšlap na kelťák. No a posluchač Drobek, ten prostě jen kroutí volant v práci a doufá, že to odjezdí co nejrychleji, aby mohl dom. Ať už makáte, běháte nebo regenerujete, Rádio Hana je tu s vámi. Pokračuje nejlepší hudební výběr a sobotní jukebox.

0: Kam vyrazit?
1: Kam vyrazit o víkendu za zážitky? Sovinec láká po oba dny na velkolepou bitvu z 30leté války, sokolnické ukázky i kaskadérské grotesky. Pokud dáváte přednost vodě, na olomouckých Poděbradech si můžete otestovat nejrůznější vodní vybavení. Od 3 odpoledne ožívá korunní pevnůstka, vypukne tady Jelenfest s kapelnou Jelen, autogramiádou i koncertem pro děti. Láká vás večerní muzika? Olomoucké horní náměstí roztancuje od 19 hodin festival Colores Olomouc, žhavá latinsko-americká salsa. V Antiro Café zase od 8 večer vystoupí francouzská kytaristka a zpěvačka Ellie Lownies. Pro rodiny s dětmi nabízí olomoucká pevnost poznání nefalšovaný astronautický výcvik, zatímco v zoologické na Svatém Kopečku běží velká letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Přejeme krásný víkend a super zážitky.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Radio Hana. Nejlepší hudební

si. Ladí vás sobotní Haná, víkend trávíme společně, máme dobroty, borůvky i oslavu. Ano, dnešní den vyloženě přeje skvělému jídlu. Na Facebooku píše Janča a Milunka zvou všechny mlsouny do Nemilan na borůvkové hody na Sokoláku. No a pokud preferujete spíš maso, u Broňky se dneska slavit nebude borůvkami, ale grilovačkou na zahradě, protože jejich Nikolka slaví krásné 8. narozeniny. Všechno nejlepší. Tak všem oslavencům i gurmánům dobrou chuť, pohodovou atmosféru vám tomu mixuje Rádio Haná. Buďte s námi.

0: Rádio Hana, vaše letní rádio. Letní prázdninový playlist. Tohle jsou Shepard. Blíží se 11. hodina, připravujeme počasí, zprávy o dopravě i informace z našeho regionu. Jsme vaše místní rádio a máme
1: hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Pustím Falka. Hodinu odstartuje Avicii. Vedle mě se potutelně usmívá balík italských těstovin, protože výherní song se blíží. Je italský, je to velikán Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Někde do oběda zazní, až bude celý, tak je to vaše.
1: Bude 11 hodin. Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
4: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
3: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům.
1: Sport.
3: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia, i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
2: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Dopravní nehody, otinové, srážka osobního auta a motocyklu, probíhají záchranné práce. Nehoda dvou motorkářů je v Mohelnici na Třebovské. Policie na místě. Komplikace jsou pro porouchané auto u Mladče na D35 ve směru na Hradec Králové. Odstavené auto je před Mladčí za Přáslavicemi, na D1 před Kojetínem a taky před Mořicemi. Ještě policejní hlídky stojí v Litovli, v Holešově, v Babicích, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a na dálnicích na D48 na exitu Bělotín. Majáčky jste viděli na D1 na exitu Kroměříž Východ a na D55 před exitem na Pajedla. Dobře dojeďte.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Rádio Haná
3: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Ahoj a dobrý den, taky po 11. hodině je tu Jukebox Rádia Hana. Našim posluchačům se vyloženě doma sedět rozhodně nechce. Na Facebooku píše Lukáš, hlásí, že Spartou 27 lidí vyráží sjíždět Vltavu, tak snad se všichni na loď vejdete. Víte, jak to myslím, v pohodě. A snad bude teda hlavně voda. Evča vzala rodinu na výlet vlakem z Olomouce přes Archeoskanzen v Modré až na Velehrad. Super. Pepíček Miller míří s větrem v zádech rovnou na rally Příbram. Šťastnou cestu všem vyznavačům kilometrů. Na cestách vás provází Radio Hana. Tady je Jukebox. Nejlepší hudební výběr pokračuje.

0: korunní pevnostka je kousek od rádia Hana, jenom tak přes park od studia, že už tu hudbu tak nějak slyším, protože kapela Jelen se chystá odpoledne otevřít své brány. Tady u nás v Olomouci, vítejte, jeleňáci. A odpoledne Jelen Fest. Od 15. hodiny jsme partneři téhle skvělé akce, ale pozor!
1: Italské léto na Hané.
0: Teď posloucháte Italské léto na Hané. Tenhle song má dvě verze. Chlapíky naspíval v roce 1993 úplně sám. O 4 roky později dostal geniální nápad. Oslovil rockovou babičku Tinu Turner a vznikl z toho energický italsko-anglický duet, do kterého Tina Turner vnesla svůj ikonický chraplák. Tina neuměla italsky ani slovo, ale Erosovu energii milovala tak moc, že do pasáže odspívala všechno s dokonalým přízvukem.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Muzika italiana, telefonní linka do studia 585 22 55 88. Pouštím vám výherní song pro tohle dopoledne. Krabice, poměrně těžká, italských těstovin je pro vás připravena. Taky možné finále, jako výlet do italského Bergama. To vše za doprovodu Erosa Ramazzottiho, italského barda, který má pro vás asi nejslavnější hit. Cose della vita, to je právě ten hit, který vám přiveze další parádní.

0: další výherní song gitarského léta Eros Ramazzotti se svým hostem Tinou Turner.
1: Italské léto nahané.
0: A kousek Itálie teďka ochutnají i v Lunch Crowně, odtud je Roman. Dobrý den, Romane.
2: Dobrý den vám všem, Rádio Hana.
0: Jste rodilý Lunch Crowňák?
2: No, já jsem rodilý Svitavák.
0: Jo, takhle, takže do Lunch Crowna, do práce nebo za manželku?
2: Jo, mám tady práci v místě bydliště, takže v pohodě. Poslouchám už každý den.
0: Super, no a kde děláte? V Somě, v Šafru nebo?
2: No, já dělám tady věce, firma Vrková, která vyrábí jednoučelový stroje.
0: No, skvěle. Tak, italské léto, Eros Ramazzotti, typnete si, co dělali jeho rodiče?
2: Tak to teda nevím. O muziku jsem se zajímal, ale to dělali jeho rodiče, to nevím.
0: Jasně, no tak chudé poměry. Táta malíř, maminka v domácnosti, velmi skromná rodinka a hlavně vlastně se Erosovi moc nedařilo. Škola ho nebavila, učení mu nešlo, fascinovala ho kytara, první akordy, no a dívejte, jak to je. No,
2: no tak to je bezva.
0: Máte děti, Romane?
2: Jo, mám 3 děti, už teda dospělí všechny, takže.
0: Jo, a je tam někdo hudebně, jako, nebo?
2: No, to ani ne, tak dcera takovej blázen do lezení a parašutismus a takový.
0: No super, super. Každý máme něco. Vy máte balík italských těstovin, moc blahopřeju.
2: Bez vás, těstoviny já můžu.
0: Ano, ano, přesně tak. Obě se blíží, tak to nám tady taky trošku zavonilo. No a když se registrujete na našem webu radiohana.cz, tak ještě na konci prázdnin budeme možná i vás posílat do italského Bergama. Tak zdravíme Lunch Crowna a díky, že posloucháte.
2: Jo, zdravím všechny, kdo poslouchá Radio Hana. Pěkný den.
0: Romane, díky, mějte se.
2: Mějte se fajn všichni. Ahoj.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana. Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
6: Rádio Hana
7: a Jukebox.

bavit vás i v sobotu dopoledne. Je tady jukebox, chatová pohoda, kytara i záchrana kamaráda. Jdeme na to. Na chalupě v Jeseníkách je dneska pohádkově a já zdraví s partou přátel, dětí a hlásí oheň, kytaru, grilovačku i dobré vínko. Romča s přáteli zase vytáhla kamarádku na výlet a aby nebyl sám, protože na pravé přátele se nezapomíná. Lucka má v bytě puch, jako po výbuchu, protože se balí na týden s partou na milovanou Rusavu. Ať už jste na chatě nebo balíte tašky, Rádio Haná vám k té přátelské pohodě servíruje ten nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.

Sobotní jukebox jde do finále s koncerty, romantikou i večerním mídlem. Helenka vyrazila s rodinou na koncert na Myjavu. To další Evča, plány ladí spíš na večer, chystá se protáhnout tělo na Horním náměstí. No a Tomáš na Facebooku Hané píše, užívám si klasickou pracovní pohodičku u rádia, posílám Helence romantický pozdrav, Tomáši milosrdně plníme a pro všechny posíláme skvělou muziku. Vaše rádio Hana, jukebox, nejlepší hudební

0: dopoledne. Jukebox v zádech, stále píšete na naše sociální sítě i na náš Facebook, co dneska děláte, jak se máte. Pokračujte.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: K obědu Somber. Skvělý prázdninový playlist nabízí taky Genesis. Pokračuje fantastické italské léto, nahané další výherní song je tento Albano Romina Power. Chyťte si ho, vyhrajete těstoviny, sýr, italskou kávu a nebo výlet do Bergama. Je to na vás. Podrobnosti na radiohana.cz, teď 11.56 a další zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
3: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Vítejte u nich. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé, jde o opravy povrchu či instalaci kabeláže nebo modernizaci. A souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report.cz. Velké fotografie klíčových okamžiků dějin můžeme vidět v Šumperku. Ten se zařadil mezi pár měst v Česku, kde se koná unikátní venkovní výstava Czech Press Photo. Vernisáž se koná ve čtvrtek v 17 hodin před divadlem.
3: Sport.
4: Cílem vrátit se do horní třetiny ligové tabulky vstupují do nové sezóny fotbalisté Olomouce. V uplynulé sezóně si Hanáci sice hrají jarní play-off konferenční ligy, v domácí soutěži ale končí na 7. místě. Jaké jsou ambice klubu před novým ročníkem? Na to odpovídá předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil.
5: Loňskou sezónu jsme si užili, udělali jsme obrovský úspěch v pohárech a letos bohužel jsme doplatili na tu neskušenost nováčka v pohárech, ale ambice rozhodně máme, chceme skončit do top 6 a pak uvidíme, pak se porveme v top 6 o co nejlepší umístění a samozřejmě bychom si rádi poháry znova zahráli, ale v tuto chvíli ten krátkodobý cíl je top 6 pro tu sezónu.
4: To hovoří předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil. Do ligy vstupuje Sigma v neděli duelem v Jablonci, domácí premiéru si pak odbývá o týden později proti Mladé Boleslavi. Tolik víkendové zprávy, které připravil Tom Gottwald a za celý náš tým vám přeju pohodový víkend.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Víkend před námi nabízí dvě tváře léta. Sobota láká na vytouženou pohodu u vody. Sluníčko vyšlo v 5.19, obloha zůstane polojasná, teploty kolem 29 stupňů. Zítra může přijít postupně změna, od západu se zahušťují mraky a přináší přehánky i lokální bouřky. Podle meteorologů jde ale jen o typické letní osvěžení, které příjemně prořízne teplý vzduch. Vysíláme další rychlé dopravní zprávy. Nehoda osobáku s motocyklem a záchranářské práce aktuálně v Otinovci. Nehoda dvou osobáků se dořešuje u Jívové. Porouchané auto na D35 km 246 ve směru z Litovle na Mohelnici a dál na Hradec. Odstavené auto hlásíte z D1 trasa Vyškov-Říkovice, stojí u exitu Kojetín. Odstavené auto blokuje provoz taky na D46 z Vyškova na Olomouc, stojí za exitem Vyškov. Policejní hlídky v Holešově na dálnici 35 na trase Mohelnice Olomouc stojí za exitem Křelov. Majáčky jste viděli v Olomouci na Velkrově, po cestě z Olomouce do Prostějova a taky v Kroměříži ve směru do centra. Dobře dojeďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Přeju fantastické sobotní poledne, 25. červenec. Sluníčko pálí, doufám, že si užíváte poctivý oběd nebo chladivý drink u bazénu. Naše rádio je vaše letní rádio, k tomu naservírujeme další muziku. Než rozbalíte deku k odpolednímu šlofíku, tak buďte s námi. Chystáme kalendárium, prolistujeme příběhy i zajímavosti dnešního dne. Mimochodem slaví ajťáci. Mějte skvělou sobotní náladu, poslouchejte dál.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.
1: Léto je tady.
2: A Rádio Haná je všude s vámi.
1: Na pláži.
2: Na chalupě.
1: V práci.
2: I na letní brigádě.
1: Fakt nás

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládžia. Užijte si to.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Dozvíte se na konci dnešního kalendária. Dneska je 25. července, svátek slaví všichni Jakubové, Kubíci, Jakoubkové. Tohle tradiční jméno pochází z hebrejštiny a znamená ten, kdo se drží za patu nebo druhorozený. Kubové, všechno nejlepší. Kdo slaví narozky? 69. má populární americký herec Matt LeBlanc, kterého všichni známe jako Joeyho ze seriálu Přátelé. 73 dneska slaví textařka Gabriela Oswaldová a 36 svíček na dortu svoukne písničkář Pokáč. Pohled do historie nás zavede do roku 1648, kdy švédská vojska během 30leté války vtrhla do Prahy a vyrabovala cenné umělecké sbírky. A dnešek je taky světovým dnem prevence proti tonutí a neoficiálním dnem IT administrátorů. Ano, ajťáků. Takže co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Začne hledat tlačítko Power On. Je sobota 25. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Do kašen se neleze, kašnou se brodil 49letý muž a lovil peníze.
1: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku k vystřízlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu v dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalším řešením.
0: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského Sadech. Restaurování potrvá do října, píše deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř. Sport. Na Hradě to žilo tenisem. Prezident Petr Pavel přivítal české hrdinky z Wimbledonu a poděkoval jim za neuvěřitelnou reprezentaci i to, že v Česku opět probudili pravé sportovní vlastenectví. Čerstvá šampionka Linda Nosková i finalistka Karolína Muchová dorazili přímo s nablízkanými trofejemi a hlava státu od nich na oplátku dostala podepsanou wimbledonskou kšiltovku. Pavel vyzdvihl nejen jejich herní dominanci, ale i skvělé vystupování a fair play, kterým si získali srdce fanoušků po celém světě. Tolik víkendové zprávy. Připravil je pro vás Tom Gottwald a za celý náš tým vám přeji krásný a pohodový víkend.
2: Počasí. Víme, jak bude. Sobota doslova vybízí k výletům. Obloha drží polojasný ráz, teploty šplhají k 29. Pro zajímavost, historický teplotní rekord pro dnešek činí neuvěřitelných 36,3 stupně z roku 2019. Neděle sice přinese sprchu v podobě deště a přeháněk. V zákulisí se ale už chystá teplotní skok. Meteorologové varují, že víkendové deště představují na dlouho poslední kapky vláhy před nástupem dalších tropů.
3: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Doprava. Dobrý den za volant, možná právě dneska vyrážíte autem na dovolenou, věnujte se mu chvilku. Základem pro pohodovou cestu je správný tlak v pneumatikách, funkční klimatizace i kompletní výbava. Pozor při cestách za hranice, pravidla se v Evropě v různých zemích docela hodně liší. Zatímco u nás stačí základ, v zahraničí po vás mohou policisté chtít hned dva výstražné trojúhelníky nebo dokonce hasící přístroj. A místo pouhé opravné sady na defekty, raději přibalte plnohodnotné náhradní kolo. Je to možné? Je. Nechcete přece komplikace a vysoké pokuty. Více k tématu radí olomoucký report a my přejeme krásnou dovolenou.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tohle je Rádio Hana.

0: letní siesta v plném proudu, ať už držíte v ruce volant na cestách za zážitky, nebo se rozvalujete na zahradě, tohle rádio je vaše letní pohodička. Hoďte starosti za hlavu a užívejte si víkend na plné pecky. Pozveme jednoho speciálního hosta už v téhleté hodince, tak věřte, že vás to zaručeně pobaví. Dobré odpoledne.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile klikáte.

0: V Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
6: Posloucháte Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom, vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy jste říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici, hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně,
4: užitečně,
3: pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.
5: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
2: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
0: Řekl pro ČTK místo starosta Svitav Pavel Čížek.
1: Sport.
0: Mlýnský potok v Horce nad Moravou se už příští sobotu 1. srpna promění v dějiště jedné z nejatraktivnějších letních událostí regionu. V areálu kempu Pádlo Morava totiž vypukne populární neckiáda, která slibuje celodenní porci recese, originálních masek a napínavých soubojů na vodě. Vodní klání odstartuje od 10 hodin pohádkovými plavbami pro nejmenší. Hlavní závodní program pak nabídne nejen souboj o nejlepší netradiční plavidlo, ale i divácky atraktivní závody na traktorových duších nebo sprint na lehátkách. Vyvrcholení v podobě hlavního závodu je naplánováno na 16. hodinu, po kterém bude následovat slavnostní vyhlášení vítězů. Organizátoři upozorňují, že vjezd autem přímo do kempu je povolen pouze pro dovoz plavidel. Návštěvníci mohou parkovat u fotbalového hřiště, pro cyklisty je připraveno zázemí přímo v kempu. Tento víkendový přehled pro vás připravil Tom Gottwald. Za celé rádio vám přeji parádně strávené volné dny.
1: Rádio Hana.

0: Oslava cestoviny Siri a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víkendové teploty těsně pod hranicí třicítek a dlouhými letními večery. Sluníčko zapadá krátce před devátou. Víme, jak bude. Sobota přeje slunečním paprskům. V neděli se na mnoha místech můžou ozvat hromy a přijde sprcha. Tahle záchrana v podobě vody přichází za 5 minut 12. Například jižní Morava už v těchto dnech připomíná vyprahlou poušť. Sobota tedy skoro jasná až polojasná, neděle deštivá. Hezký den za volant, parkujete třeba v Olomouci, pozor na letní bloková čištění. Jen za tento týden museli strážníci řešit desítky aut, která bránila úklidu. Od pondělka se čistící stroje chystají například do Chomoutova, v týdnu pak projedou i ulicí Zelená, Polívková nebo Farského. Ulice se čistí vždycky od 6 ráno do 2 odpoledne. Značky s časem zákazů se na místě objevují s předstihem, tak na ně při parkování radši mrkněte, ať předejdete zbytečným pokutám nebo odtahu. Přesný seznam všech čištěných ulic najdete už teď na webu Olomoucký report.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

Ahoj a dobrý den, taky po 14. hodině. Doufám, že máte po ruce pořádnou porci zmrzliny nebo aspoň nějaké studené nealko. Jsme vaše letní rádio. Užíváme každou minutu, zůstaňte naladěni. Mrkneme se na to, o čem se píše. Podíváme se na témata, která hýbou třeba dnešním dnem. No a permanentně chystáme odpolední zprávy, předpověď počasí i dopravní info. Tak hezké odpoledne.

0: rána.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Rádio Haná.
14: Nejlepší

0: čem se píše?
1: A co právě teď rezonuje na regionálních webech? Chystáte se autem k moři? Pak rozhodně nepodceňte přípravu. Nejde jen o klimatizaci a pneumatiky, ale hlavně o povinnou výbavu. Ta se totiž napříč Evropou liší a bez náhradního kola či druhého trojúhelníku vám hrozí mastná pokuta. Podrobnosti radí olomoucký Report. Pokud zůstáváte doma, provoňte si sobotu. Na zámku Třemešek vypukne festival Vidle Vidlička. Čekají vás poctivé farmářské dobroty, cooking show i koncert Ilony Čákové. Vstup je zdarma, píše Šumperský rej. A na závěr obří triumf. Český jezdec Martin Kadlečík ovládl světový šampionát ve virtuálních formulích. Z obýváku teď míří rovnou do Ameriky, kde na reálném okruhu zabojuje o sedačku v opravdovém závodním týmu. Velký příběh přináší web Olomouc.cz. Dál už pro vás nemám ani čárku, protože u nás v redakci zkrátka víme, o čem se píše. Příjemný zbytek dne a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Tom Gottwald. Buďte s námi i dál.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Rádio Hana.
4: Vaše letní rádio.

0: Posloucháte zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
3: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
2: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům. Sport. Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
4: Počasí. Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia, i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
4: Doprava.
6: Zdravíme za volant, pokud se právě teď chystáte k benzínce, připravte se na vyšší účty. Ceny paliv v Olomouckém kraji výrazně vzrostly. Důvodem je samo sebou i konec státní cenové regulace. Za litr benzínu i nafty teď v průměru zaplatíme přes 42 koruny. Nafta přitom skokově zdražila o více než 4,5 koruny na litr. Nejpříznivější ceny na pumpách zůstávají na Prostějovsku, naopak nejhlouběji do kapsy si řidiči sáhnou na Jesenicku a v Olomouci. Ceny a víc k tématu má olomoucký report. Šťastnou cestu.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Víkend společně.
4: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: www.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.

0: Jsme s vámi taky mezi 15. a 16. hodinou. Krásné odpoledne. Pokud právě rozpalujete grill nebo balíte věci do vody, jsme tu s vámi. Vaše letní rádio vás hladce doprovází sobotou. No a pokud přemýšlíte, co podniknout dál, další parádní víkendové tipy budeme mít už v téhle hodince, tak doufám, že vás to zvedne ze židle jako další muzika, kterou pro vás už za chvilku máme.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Kam vyrazit?
1: Kam vyrazit o víkendu za zážitky? Sovinec láká po oba dny na velkolepou bitvu z 30leté války, sokolnické ukázky i kaskadérské grotesky. Pokud dáváte přednost vodě, na olomouckých Poděbradech si můžete otestovat nejrůznější vodní vybavení. Od 3 odpoledne ožívá korunní pevnůstka, vypukne tady Jelenfest s kapelnou Jelen, autogramiádou i koncertem pro děti. Láká vás večerní muzika? Olomoucké horní náměstí roztancuje od 19 hodin festival Colores Olomouc, žhavá latinsko-americká salsa. V Antiro Café zase od 8 večer vystoupí francouzská kytaristka a zpěvačka Ellie Lownies. Pro rodiny s dětmi nabízí olomoucká pevnost poznání nefalšovaný astronautický výcvik, zatímco v zoologické na Svatém Kopečku běží velká letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Přejeme krásný víkend a super zážitky.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací. Každý den.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Vítejte u nich. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé, jde o opravy povrchu či instalaci kabeláže nebo modernizaci. A souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report.cz. Velké fotografie klíčových okamžiků dějin můžeme vidět v Šumperku. Ten se zařadil mezi pár měst v Česku, kde se koná unikátní venkovní výstava Czech Press Photo. Vernisáž se koná ve čtvrtek v 17 hodin před divadlem. Sport. Cílem vrátit se do horní třetiny ligové tabulky vstupují do nové sezóny fotbalisté Olomouce. V uplynulé sezóně si Hanáci sice hrají jarní play-off konferenční ligy, v domácí soutěži ale končí na 7. místě. Jaké jsou ambice klubu před novým ročníkem? Na to odpovídá předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil.
1: Loňskou sezónu jsme si užili, udělali jsme obrovský úspěch v pohárech a letos bohužel jsme doplatili na tu neskušenost nováčka v pohárech, ale ambice rozhodně máme, chceme skončit do top 6 a pak uvidíme, pak se porveme v top 6 o co nejlepší umístění a samozřejmě bychom si rádi poháry znova zahráli, ale v tuto chvíli ten krátkodobý cíl je top 6 pro tu sezónu.
0: To hovoří předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil. Do ligy vstupuje Sigma v neděli duelem v Jablonci, domácí premiéru si pak odbývá o týden později proti Mladé Boleslavi. Tolik víkendové zprávy, které připravil Tom Gottwald, a za celý náš tým vám přeju pohodový víkend.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Víkend před námi nabízí dvě tváře léta. Sobota láká na vytouženou pohodu u vody. Sluníčko vyšlo v 5.19, obloha zůstane polojasná, teploty kolem 29 stupňů. Zítra může přijít postupně změna, od západu se zahušťují mraky a přináší přehánky i lokální bouřky. Podle meteorologů jde ale jen o typické letní osvěžení, které příjemně prořízne teplý vzduch. Řidiči na Prostějovsku se musí připravit na nová dopravní omezení. Úplná uzavírka nás čeká v Tištíně z důvodu stavby kanalizace. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice. Zdržení čekejte i ve Služíně, kde se kvůli stavbě chodníků projedete jen po jedné části vozovky. Komplikace jsou přímo v Prostějově, ulice Krokova je neprůjezdná, částečně omezená je ulice Česká. Podrobnosti píše Olomoucký Report. Víme, jak se jezdí tady.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

Příjemné sobotní odpoledne, 25. červenec po 16. hodině. Víkendová atmosféra by se dala krájet. Možná odpočíváte s přáteli nebo někde kroutíte kilometry na výletě. Máme pro vás mix toho nejlepšího, hit za hitem. No a chceme vás udržet v té nejlepší náladě až do večera. V téhle hodince se ještě podíváme na parádní letní tipy v našem letním speciálu, tak si to nenechte ujít. A díky, že posloucháte.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudba.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
3: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
2: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
3: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
2: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
3: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
2: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Tohle je Rádio Haná.

0: odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
2: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Do kašen se neleze. Kašnou se brodil 49-letý muž a lovil peníze.
3: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku k Bystří Zlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalšímu řešení.
2: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského Sadech. Restaurování potrvá do října, píše deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř. Sport. Na Hradě to žilo tenisem. Prezident Petr Pavel přivítal české hrdinky z Wimbledonu a poděkoval jim za neuvěřitelnou reprezentaci i to, že v Česku opět probudili pravé sportovní vlastenectví. Čerstvá šampionka Linda Nosková i finalistka Karolína Muchová dorazili přímo s nablízkanými trofejemi a hlava státu od nich na oplátku dostala podepsanou wimbledonskou kšiltovku. Pavel vyzdvihl nejen jejich herní dominanci, ale i skvělé vystupování a fair play, kterým si získali srdce fanoušků po celém světě. Tolik víkendové zprávy. Připravil je pro vás Tom Gottwald a za celý náš tým vám přeji krásný a pohodový víkend.
4: Počasí. Víme, jak bude. Sobota doslova vybízí k výletům. Obloha drží polojasný ráz. Teploty šplhají k 29. Pro zajímavost, historický teplotní rekord pro dnešek činí neuvěřitelných 36,3 stupně z roku 2019. Neděle sice přinese sprchu v podobě deště a přeháněk. V zákulisí se ale už chystá teplotní skok. Meteorologové varují, že víkendové deště představují na dlouho poslední kapky vláhy před nástupem dalších tropů.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
4: Doprava. Dobrý den za volant, možná právě dneska vyrážíte autem na dovolenou, věnujte se mu chvilku. Základem pro pohodovou cestu je správný tlak v pneumatikách, funkční klimatizace i kompletní výbava. Pozor při cestách za hranice, pravidla se v Evropě v různých zemích docela hodně liší. Zatímco u nás stačí základ, v zahraničí po vás mohou policisté chtít hned dva výstražné trojúhelníky nebo dokonce hasící přístroj. A místo pouhé opravné sady na defekty, raději přibalte plnohodnotné náhradní kolo. Je to možné? Je. Nechcete přece komplikace a vysoké pokuty. Více k tématu radí olomoucký report a my přejeme krásnou dovolenou.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Víkend společně.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
7: Mám prostě od pánu

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.

0: Přejeme parádní odpoledne, horký den bude ustupovat, začíná další část soboty. Dneska byl den plný sportu, jídla, lenošení a vaše letní rádio vás zásobuje tím nejlepším. Doplňte drinky, hoďte se do pohody, mrkneme se na dnešní kalendárium, mrkneme, co všechno zajímavého se k dnešnímu datu váže, popřejeme k svátku Kubíkům a přihodíme taky jeden ajťácký fórek. Tohle rádio je vaše letní rádio.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile klik.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.

0: Rádio Haná kalendárium.
1: Co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Dozvíte se na konci dnešního kalendária. Dneska je 25. července, svátek slaví všichni Jakubové, Kubíci, Jakoubkové. Tohle tradiční jméno pochází z hebrejštiny a znamená ten, kdo se drží za patu nebo druhorozený. Kubové všecko nejlepší. Kdo slaví narozky? 69. má populární americký herec Matt LeBlanc, kterého všichni známe jako Joeyho ze seriálu Přátelé. 73 dneska slaví textařka Gabriela Oswaldová a 36 svíček na dortu spoukne písničkář Pokáč. Pohled do historie nás zavede do roku 1648, kdy švédská vojska během 30leté války vtrhla do Prahy a vyrabovala cenné umělecké sbírky. A dnešek je taky světovým dnem prevence proti tonutí a neoficiálním dnem IT administrátorů. Ano, ajťáků. Takže co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Začne hledat tlačítko Power On. Je sobota 25. července.
0: Rádio Haná kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
3: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
2: Řekl pro ČTK místo starosta Svitav Pavel Čížek.
0: Sport.
2: Mlýnský potok v Horce nad Moravou se už příští sobotu 1. srpna promění v dějiště jedné z nejatraktivnějších letních událostí regionu. V areálu kempu Pádlo Morava totiž vypukne populární neckiáda, která slibuje celodenní porci recese, originálních masek a napínavých soubojů na vodě. Vodní klání odstartuje od 10 hodin pohádkovými plavbami pro nejmenší. Hlavní závodní program pak nabídne nejen souboj o nejlepší netradiční plavidlo, ale i divácky atraktivní závody na traktorových duších nebo sprint na lehátkách. Vyvrcholení v podobě hlavního závodu je naplánováno na 16. hodinu, po kterém bude následovat slavnostní vyhlášení vítězů. Organizátoři upozorňují, že vjezd autem přímo do kempu je povolen pouze pro dovoz plavidel. Návštěvníci mohou parkovat u fotbalového hřiště, pro cyklisty je připraveno zázemí přímo v kempu. Tento víkendový přehled pro vás připravil Tom Gottwald. Za celé rádio vám přeji parádně strávené volné dny.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v sobotu.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víkendové teploty těsně pod hranicí třicítek a dlouhými letními večery. Sluníčko zapadá krátce před devátou. Víme, jak bude. Sobota přeje slunečním paprskům. V neděli se na mnoha místech můžou ozvat hromy a přijde sprcha. Tahle záchrana v podobě vody přichází za 5:12. Například jižní Morava už v těchto dnech připomíná vyprahlou poušť. Sobota tedy skoro jasná až polojasná, neděle deštivá. Hezký den za volant, parkujete třeba v Olomouci, pozor na letní bloková čištění. Jen za tento týden museli strážníci řešit desítky aut, která bránila úklidu. Od pondělka se čistící stroje chystají například do Chomoutova, v týdnu pak projedou i ulicí Zelená, Polívkova nebo Farského. Ulice se čistí vždycky od 6 ráno do 2 odpoledne. Značky s časem zákazů se na místě objevují s předstihem, tak na ně při parkování radši mrkněte, ať předejdete z zbytečným pokutám nebo odtahu. Přesný seznam všech čištěných ulic najdete už teď na webu Olomoucký report.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Pohodový sobotní podvečer, 25. červenec. Čas na podvečerní grilovačku nebo relax na terase, nebo jste v práci, to nevadí. Jsme tu s vámi, vaše letní rádio pokračuje v náš parádní playlist taky. Skvělá sobota v kruhu svých blízkých. Nezapomeňte nás poslouchat dál, máme pro vás jednoho speciálního hosta a naporcujeme ještě další zprávy, předpověď počasí na víkend a dopravní tip, abyste si leto užili i na cestách bez problému. Buďte s námi!

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací.

0: go.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače z ostravského letiště.
2: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
3: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují

0: spěchat na poslední chvíli.
1: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi se zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
0: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr.

0: zvyšuje bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
0: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Postějovská z letiště Ostrava, naším dnešním hostem, děkujeme.
0: Taky děkuji, nashledanou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Posloucháte Rádio Haná.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Posloucháte zprávy?
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
2: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
1: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům.
0: Sport.
1: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia, i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta. Zdravíme za volant, pokud se právě teď chystáte k benzínce, připravte se na vyšší účty. Ceny paliv v Olomouckém kraji výrazně vzrostly. Důvodem je samo sebou i konec státní cenové regulace. Za litr benzínu i nafty teď v průměru zaplatíme přes 42 koruny. Nafta přitom skokově zdražila o více než 4,5 koruny na litr. Nejpříznivější ceny na pumpách zůstávají na Prostějovsku, naopak nejhlouběji do kapsy si řidiči sáhnou na Jesenicku a v Olomouci. Ceny a víc k tématu má olomoucký report. Šťastnou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem stupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
6: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen
0: Top

0: Tomášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
0: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana.
2: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Sobotní podvečer v plném proudu, letní noc může odstartovat, ať už se chystáte na večerní party, nebo si vychutnáváte klidný večer pod hvězdami, nebo už jste nastoupili na noční. Jsme tady, jsme vaše letní rádio, mějte fantastický večer. No a ještě sem řekneme v téhleté hodince, o čem se píše na našich regionálních webech, ať máte pořádný přehled. Díky, že nás ladíte, hit za hitem, jedeme dál.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Posloucháte Radio Haná. Hezký večer.

0: Magarena.
1: O čem se píše?
2: A co právě teď rezonuje na regionálních webech? Chystáte se autem k moři? Pak rozhodně nepodceňte přípravu. Nejde jen o klimatizaci a pneumatiky, ale hlavně o povinnou výbavu. Ta se totiž napříč Evropou liší a bez náhradního kola či druhého trojúhelníku vám hrozí mastná pokuta. Podrobnosti radí olomoucký report. Pokud zůstáváte doma, provoňte si sobotu. Na zámku Třemešek vypukne festival Vidle Vidlička. Čekají vás poctivé farmářské dobroty, cooking show i koncert Ilony Čákové. Vstup je zdarma, píše Šumperský rej. A na závěr obří triumf. Český jezdec Martin Kadlečík ovládl světový šampionát ve virtuálních formulích. Z obýváku teď míří rovnou do Ameriky, kde na reálném okruhu zabojuje o sedačku v opravdovém závodním týmu. Velký příběh přináší web Olomouc.cz. Dál už pro vás nemám ani čárku, protože u nás v redakci zkrátka víme, o čem se píše. Příjemný zbytek dne a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Tom Gottwald. Buďte s námi i dál.
1: Víme, o čem se píše. Radio Hana.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

0: soutěže Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Jsme Rádio Haná.
1: Hezký víkend.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9. Let's go.

0: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
1: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
0: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Zatímco jinde se zběsile kliká nebo přelaďuje, u nás se prostě poslouchá.
1: Jsme vám za to šíleně vděční a upřímně, je to na

0: Partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu. Jsme Radio Hana.
1: Hezký večer.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Dozvíte se na konci dnešního kalendária. Dneska je 25. července, svátek slaví všichni Jakubové, Kubíci, Jakoubkové. Tohle tradiční jméno pochází z hebrejštiny a znamená ten, kdo se drží za patu nebo druhorozený. Kubové, všecko nejlepší. Kdo slaví narozky? 69. má populární americký herec Matt LeBlanc, kterého všichni známe jako Joeyho ze seriálu Přátelé. 73 dneska slaví textařka Gabriela Oswaldová a 36 svíček na dortu svoukne písničkář Pokáč. Pohled do historie nás zavede do roku 1648, kdy švédská vojska během 30leté války vtrhla do Prahy a vyrabovala cenné umělecké sbírky. A dnešek je taky světovým dnem prevence proti tonutí a neoficiálním dnem IT administrátorů. Ano, ajťáků. Takže co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Začne hledat tlačítko Power On. Je sobota 25. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Haná.
7: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: soutěže Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Kde je McColly a Wolf? Pořád cvičí, pane.
4: Dobrý den. Zahrajem si na kdo dřív uhne, ať si hraj na letce.

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectvu.

0: že jsi umřel. Že prý ti se střelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

zbrojením! Okamžite vyhlaste poplach!

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dové Aládžia. Užijte si to. Má

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom, vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marku, vy jste říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíknu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací, objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.
3: Léto je tady.
4: A Rádio Haná je všude s vámi.
3: Na pláži.
4: Na chalupě.
3: V práci.
4: I na letní brigádě.
3: Fakt na

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu,
2: ne

0: zprávy Rádia Haná.
1: Posloucháte zprávy?
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
2: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
1: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům. Sport. Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia, i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady Michal Hruza, zdravím všechny cowboye z Hana.

0: Maďarsky, španielsky, italsky nebo i turecky. Nahané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.
1: Rádio Haná.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.